0: Několik skladeb od raně barokních italských skladatelů Giovanniho Picciho, Giovanniho Giacomo Arrigoniho, Giovanniho Paola Cima, Francesca Turiniho, Salamone Rossiho, Biagia Mariniho, Maria Capuani jsme vyslechli v podání členů souboru Muzika Antiqua Praha s uměleckým vedoucím Pavlem Klikarem.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Autorem následující skladby je František Bartoš. Jeho duo pro housle a violu si poslechneme ve stvárnění Jaroslava Šonského a Jana Vacka.

podání Jaroslava Šonského a Jana Vacka doznělo duo pro housle a violu od Františka Bartoše. Bitva jako taková není nic, co bych si přála propagovat. Paradoxně ale různé batálie, jak nazývali zejména barokní skladatelé určitý druh svých skladeb, bývají většinou parádní hudbou. Velmi vitální a pozitivní. Hudba zkrátka funguje mimo ty tituly. Heinrich Ignác Franz von Weber nazval batálií tuto svou sonátu pro smyčcový orchestr a basso continuo. Má 7 částí, 4. se jmenuje Mars. Barokní orchestr Evropské unie řídí Monika Hagit.

sonátu pro smyčcový orchestr a basso continuo nazvanou Batalia od Heinricha Ignáce France von Bibra přednesl barokní orchestr Evropské unie pod vedením Moniky Hagit. Hudbě, kterou hraje stanice D-dur, se říká klasická. Osobně s tím mám občas trochu problém, protože za mých mladých let klasická bylo zaměnitelné s klasicistní a vážná se přestalo tomuto druhu hudby říkat až postupně pod vlivem anglického classical. Autor následující skladby je každopádně představitel jak hudby klasické, tak i klasicistní, a to par excellence. Ludwig van Beethoven a jeho 7. symfonie A-dur. Evropský komorní orchestr řídí Nikolaus Harnoncourt.

symfonii číslo 7 A-dur, 92. opus Ludwiga van Beethovena, hrál Evropský komorní orchestr pod vedením Nikolause Arnoncourta. Na pomyslné D-durové pódium teď zveme dvě kytarové hvězdy, Juliana Breama a Johna Williamse. V jejich podání si poslechneme koncertní variace pro dvě kytary opus 130 od Maura Giulianiho.

Podání Juliana Breama a Johna Williamse dozněly koncertní variace pro dvě kytary opus 130 od Maura Giulianiho. K závěru tohoto D-durového hudebního bloku nás vyprovodí hudba Jeana Philippa Rameaua. Orchestrální svitu z Rameauovy opery Nice nastudoval s orchestrem Le Concert de Nation Jordi Savall.

Orchestrální svitu z opery Jeana Filipa Rameaua Nice hrál Orchestr Le Concert de Nation pod vedením Jordiho Savala. Byla to poslední skladba tohoto D-durového hudebního bloku. Od mikrofonu se loučí Vanda Dobrovská s přáním příjemného poslechu další hudební nabídky stanice D-dur.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

V polyfonní hudbě panují ve srovnání s homofonií poměrně demokratické poměry. Zatímco v homofonii je vše podřízeno jedné melodii, v polyfonii vedle sebe takových melodií plyne několik. A pokud všechny dodržují hudebně demokratické právní normy, rozumí se pravidla kontrapunktu, pak mezi nimi nedochází k vážnějším střetům. Míra demokratických svobod, kterou skladatelé melodickým hlasům dopřávali, se ovšem měnila s dobou. Středověkému skladateli Mašótovi vůbec nevadilo, když se mu hlasy srazily na sebeostřejší disonanci. Pro něj bylo nejdůležitější, aby každý jednotlivý hlas měl svou vlastní melodickou logiku. Svoboda polyfonních hlasů byla pro něj podstatnější než čistota souzvuků.

Do naprostého extrému dovedl svobodu polyfonních hlasů mašótů o 600 let mladší krajan Olivier Messiaen. V jedné části jeho skladby Chronochromie slyšíme 16 hlasovou polyfonii. Naše uši takovou houštinu nejsou schopny rozlišit a vnímají jen zvuk, podobný bzučení včel v úle. Svoboda hlasů je tu taková, že až hraničí s anarchií.

Ve zlatém období polyfonie v baroku je svoboda melodických hlasů silně omezená hlavně tím, že musí brát ohled na harmonický podklad, který je doprovází. Druhé omezení vyplývá z toho, že se stále více uplatňuje imitační polyfonie. Slovo imitace známe z uzenářství, ale v muzice tenhle pojem znamená, že se hlasy vzájemně napodobují, obvykle tak, že nastupují postupně a začínají stejným nebo podobným motivem. Jde-li o dvouhlasou polyfonii, znamená to, že druhý hlas je nucen nejprve zopakovat kousek toho, co hrál hlas první. Teprve pak se může vydat svou cestou. Tímto imitačním stylem je napsána například zhruba polovina z 15 dvouhlasých invencí Johanna Sebastiana Bacha.

Vrcholnou imitační polyfonní formou je pochopitelně fuga, kterou už máme v dakápu za sebou. Existuje však spousta barokních skladeb, které začínají imitační expozicí, ale skutečná fuga z nich nevyroste. Takové zjednodušení vůbec nemusí vadit, obzvláště když se ho dopustí tak nápaditý skladatel jako Georg Friedrich Händel. V jeho oratoriu Mesiáš je imitačních sborů hned několik.

Imitace prvního hlasu druhým nemusí být vždy důsledná. Někdy se setkáme s odchylkami vynucenými harmonickou logikou, ale často se jedná o skladatelův záměr. Jedna z možností je, že druhý hlas sice opakuje melodii prvního hlasu, ale obráceně, to je hlavou dolů. Místo intervalu nahoru zazní tentýž interval směrem dolů.

Důsledným uplatněním imitačního principu je kánon. Předpokládám, že každý z nás si alespoň jednou zaspíval Vyletěla holubička v dvouhlasém kánonu, takže celkem není co vysvětlovat. Kánon se ale poměrně často objevuje i ve skutečně uměleckých skladbách a několik příkladů bychom si teď mohli poslechnout. Třetí věta první symfonie Gustava Mahlera začíná s těžka kráčivým kánonem, ke kterému se po chvíli přidá doplňující klarinetová melodie. Její poslední tóny se střetnou s doprovodným kánonem v pikantní disonanci.

V některých skladbách je kánon před posluchači velmi rafinovaně ukryt a všimnete si ho až po několikerém poslechu. O to větší je pak překvapení, když zjistíte, že skladba, kterou jste až dosud chápali jako obyčejnou melodii s doprovodem, je ve skutečnosti postavena na kánonu třeba mezi nejvyšším a nejnižším hlasem. Nikdo, kdo to neskusil, si nedovede představit, jaké problémy musí skladatel řešit, když chce, aby taková skladba nepůsobila vykonstruovaně. Ale Bachovi to zřejmě šlo samo. V Sarabandě ze svity H-moll kanonicky opakují hluboké smyčce po flétně její zpěvnou melodii. Vynechávají pouze jednu ozdůbku. Není divu, trylek v kontrabasu by mohl znít poněkud komicky.

Nejrozsáhlejší a nejzávažnější kanonickou kompozici nám Johann Sebastian Bach nabízí ve své mši H-moll. Jde o duet sopránu a altu a kanonická forma tu má i svůj duchovní význam. Symbolizuje jednotu otce a syna. Struktura kánonu se průběžně mění, hlasy se od sebe vzdalují a zase přibližují, až v závěru splynou v neimitační dvojhlas. V málo které jiné skladbě najdeme tak dokonalou jednotu mezi skladebnou technikou a duchovním poselstvím.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Vincenzo Bellini, árie Elvíry z druhého dějství opery Puritáni. Zpívá Joan Sutherland, Orchestra of the Royal Opera House, řídí Joan Sutherland.

George Gershwin a jeho méně známá skladba pro klavír a orchestr Concerto in F, třetí věta, hraje Karl Eichinger, Brno Philharmonic Orchestra řídí Kaspar Richter.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Na sklonku svého mladého života se Mozart potěšil úspěchem své opery Kouzelná flétna. Jejíž premiéru od čembala sám řídil v divadle na Vídeňce a libretista Schikaneder zpíval komickou roli Papagena. 30. září byla premiéra, 5. prosince už Mozart nebyl mezi živými. Opera je pro svůj námět, tajemné zednářské symboly i fakt, že Mozart krátce na to skonal, opředena mnoha dohady i mýty. Je to pestrá směsice prvků lidové frašky, kouzelného i pohádkového divadla a hry o zasvěcení. Onu komickou polohu zde zastupuje zejména ptáčník Papageno, doprovázející věrně prince Tamína, ale zároveň sám toužící po lásce, pohodné ženušce. A když ji konečně najde, Papagenu, nejprve nesměle, koktavě a poté šťastně zpívají o své lásce a těší se na mnoho malých Papagenů a Papagenek. Velmi efektní a oblíbený duet ze závěru druhého dějství nám zaspívají Thomas Kvasthoff a Montserrat Caballé. Rozhlasový symfonický orchestr Kaiserslautern řídí José Collado.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Do roku 1875 žil Gustav Mahler v Jihlavě. O 5 let později nastoupil svou dirigentskou dráhu, která ho vedla z Lublaně přes Olomouc do Prahy a do Lipska a do Budapešti, Hamburku, aby nakonec získal post z nejprestižnějších ve Vídni jako umělecký ředitel Vídeňské státní opery a šéf dirigent vídeňských filharmoniků. Ale my se s druhou symfonií Gustava Mahlera v tónině C-moll vrátíme do lipského, respektive budapeštského období, do konce 80. a začátku 90. let 19. století, kdy vznikala pětivětá kompozice pro soprán, alt, sbor a velký orchestr. Symfonie později nazvaná Skříšení. Sám Mahler byl prý k napsání inspirován, když na pohřbu svého přítele Hanse von Billova slyšel z kůru zpívat jakoby andělský sbor. Druhá věta symfonie je klidný a půvabný Ländler, německý tanec v třídobém metru, a do Mahlerovy druhé symfonie nám s ním dají nahlédnout Bostonský symfonický orchestr a dirigent Seiji Ozawa.

Johann Heinrich Schmelzer, sonáta Amabilis pro housle, dvě violy, da gamba a basso continuo. Hraje Freiburský barokní koncert.

0: Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici.
1: Zdánlivě jednoduchá klavírní maličkost, zařazená do cyklu dětské scény, tak proslavila svého tvůrce, že jsou to dnes takřka synonyma Schumann a snění. Dokonce i životopisný film o skladateli ze 44. roku měl titul Snění. Z tisícovek rozmanitých verzí pro nástroje i hlasy vybírám nahrávku houslisty Ivana Ženatého a klavíristy Milana Langra.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Beethoven napsal dvě překrásné romance pro housle. Jednu v tónině G-dur jako opus 40, druhou v tónině F-dur jako opus 50. I když číslování neodpovídá chronologii kompozic, nýbrž vydání, je to celkem nedůležité. Dělí je od sebe jen 4 roky a jsou z období, v němž Beethovenovi došlo, že jeho postupující hluchota bude zřejmě neodvratitelná. V obou romancích je líbezná hudba, nikoli Beethoven bojovník, nýbrž Beethoven plný citu. Romance číslo 1 G-dur, Anne-Sophie Mutter, New Yorkská filharmonie, Kurt Masur.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jméno Jordi Savall patří katalánskému hráči na violu da gamba, hudebnímu vědci a také skladateli a zakladateli několika světově proslulých souborů orientovaných na historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ostatně dva z nich nám teď nabídnou hudbu španělského mistra první půle 16. století Cristobala de Morales. Jeho moteto Jubilate Deo Omnis Terra, oslavujte Hospodina všechny země, zaspívá La Capella Real de Catalunya, založená Savalem v roce 1987. Hrát bude Esperion, který Jordi Savall založil už v roce 1974. Hudba Cristobala de Morales.

Antonio Vivaldi psal hlavně koncerty pro jeden solující nástroj a orchestr, ale má i koncerta Grossa, kde soluje skupina nástrojů, v našem případě dvoje housle a violončelo. Antonio Vivaldi a jeho třívěté koncerto Grosso d'Emol hraje soubor Barocco Sempre Giovane.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jako vítané osvěžení bude, věříme, v příštích chvílích na D-dur zvuk královského nástroje, varhan. A také zvonohry. A ne tak ledasjaké. Westminsterská zvonohra je totiž skladba francouzského mistra konce 19. a první půle 20. století Louise Vierna, v níž zpracoval melodii, kterou skutečně hrávaly zvonky starých hodin westminsterského opatství. Skvělý britský varhaník Simon Preston navíc bude hrát na tamní varhany. Westminsterská zvonohra.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: I mezi starými mistry před 4-5 staletími byli tací, kteří se vymykali běžné hudební produkci té doby. Tak například takový Carlo Gesualdo z Venosi, šlechtic, vzdělanec a nadšený hudebník, který svůj temperament promítl i do madrigalů, které s takovou vášní komponoval. Je v nich na 16. století nezvykle mnoho disharmonií, disonancí, chromatiky i emocí. Gesualdovi současníci byli až šokováni jeho hudebním rukopisem. My jsme jim stále znovu fascinováni, stejně jako byl třeba Igor Stravinský. Poslechněme si milostný madrigal Carla Gesualda Donna se manči dete z roku 1595 v podání souboru Delicie Musicae a čembalistky Carmen Leoni.

Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev, třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu. Bedřich Smetana, Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídí Václav Smetáček.

0: To byla Vltava, druhá část ze Smetanova cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídil Václav Smetáček. Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Henry Purcell, Nunc Dimittis, kantitus pro sóla, sbor a varhany, zpívá Choir of Christ Church Cathedral v Oxfordu, řídí Francis Greer.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jedním z nejpopulárnějších smyčcových kvartetů Josefa Haydna je číslo 5 z opusu 64. Je v tónině D-dur a nese název Skřivánčí. Housle zde hrají ve vysoké poloze, která prý byla doménou houslisty Josefa Tosta v Haydnově orchestru na dvoře v Esterháze. Už vstupní téma housliček jakoby připomínalo ptačí zpěv. Poslechněme si z nahrávky Stamicova kvarteta.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Dnes to zní téměř neuvěřitelně, ale italský barokní mistr Antonio Vivaldi, kněz, pedagog, houslista, skladatel, zkomponoval 500 koncertů. Nejslavnější z nich jsou ty ze čtveraročních dob. 4 koncerty ze souboru 12 koncertů. Tyto 4 mají jasný program. Každý koncert byl doplněn vysvětlujícím sonetem, možná, že je napsal samotný Vivaldi. Rozhodně je ale podepsán pod jejich hudbou, ergo nejčastěji nahrávanými a provozovanými koncerty všech dob. Jaro, léto, podzim, zima. Ze zimy teď vybíráme 3. větu, popisující prý divokou radost sklouzání po jiskřivém ledu i z poslechu meluzíny. Slavné to tóny hrají virtuózy di Praga s Oldřichem Vlčkem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Darius Milhaud, Vůl na střeše. Ukázkový příklad velkého ronda v jihoamerickém stylu. Českou filharmonii řídí Libor Pešek.

0: To byl Vůl na střeše Dária Mioda. Českou filharmonii řídil Libor Pešek.
1: Zaspívá nám Fritz Wunderlich, nezapomenutelný německý lyrický tenorista, který zářil především v mozartovském repertoáru. A bohužel také se shodou okolností dožil pouze necelých 36 let jako Mozart. V roce 1966 Wunderlich zemřel po pádu ze schodů. Jen pár týdnů ho dělilo od jeho debutu v newyorské metropolitní opeře. Naštěstí máme dochovány nahrávky jeho zpěvu jako doklad jeho talentu. My ho teď zastihneme jako prince Tamína v Mozartově poslední opeře Kouzelná flétna ve chvíli, kdy mu tři dámy ukázaly obrázek princezny Pamíny, dcery královny noci. Tamino je uchvácen její krásou a zpívá takzvanou obrazovou árii. Je kouzel plná zde ta tvář. Fritze Wunderlicha doprovodí berlínští filharmonikové vedení Karlem Böhmem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Posledním Brahmsovým symfonickým dílem se 10 let před jeho smrtí stal koncert pro housle a violončelo. Violončelový part psal pro přítele Hausmana. Houslový pro starého dobrého přítele Josefa Joachima. S ním se ovšem pár let předtím rozkmotřil kvůli Joachimově rozvodu. Brahms stál totiž na straně jeho ženy Amálie. Dvojkoncert a mol byla taková podaná ruka Brahmsova ke smíření dvou přátel a Joachim ji přijal. Zejména Andante, volná věta, je doslova láskyplný zpěv dvou nástrojů. A jestli někdo o Brahmsově říká, že nebyl tak velký melodik, musí po druhé větě dvojkoncertu rozhodně změnit názor. Posuďte sami. Gidon Kremer, Miša Majsky, vídeňští filharmonikové a Leonard Bernstein.

Od 20. do 70. let 16. století žil v Itálii varhaník a skladatel, který je dodnes mnohými považován za jednoho z největších mistrů vokálního kontrapunktu, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Prakticky celý svůj život prožil v Římě, kde působil v několika chrámech, včetně svatého Petra nebo Lateránské baziliky. Roku 1577 byl Palestrina papežem Řehořem 13. pověřen reformou gregoriánského chorálu podle pravidel Tridentského koncilu, což byl výraz obrovského uznání a důvěry. Většina Palestrinových děl je duchovních a inspirace v něm nalézali a snad ještě nalézají skladatelé všech dalších staletí. Uslyšíme Palestrinovo zhudebnění žalmu 136 Super Flumina Babylonis při řekách babylonských, který připomíná tragédii hebrejského národa zničení Jeruzaléma v roce 586 před Kristem. Zpívají solisté kapely muzikále di San Petronio di Bologna, na varhany hraje Liuve Taminga.

0: Kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena.
1: Nahlédneme do 17. klavírního koncertu Wolfganga Amadea Mozarta, koncertu G-dur, který skomponoval 28-letý skladatel žijící tehdy ve Vídni. Do třetí věty

přiložil jako téma melodii, již měl zpívat Mozartův Špaček. Není jisté, jestli nejprve melodii zpíval skladatelův milovaný ptáček, nebo jestli ji opeřence naučil Mozart později. Jisté je, že když onen Špaček zemřel, a známe dokonce přesné datum úmrtí, Mozart uspořádal pohřební obřad. A ty první takty třetí věty 17. klavírního koncertu G-dur uchovávají jejich společnou melodii navždy. Teď nám ji zahrají Jos van Immersel na kladívkový klavír a soubor Anima Eterna Brugge.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: V mládí vlámský hudebník 16. století Orlando di Lasso procestoval celou Itálii, aby se kolem roku 1556 usadil v Baborsku a díky rychlému šíření svých děl po celé Evropě se stal jedním z nejoslavovanějších skladatelů té doby. Psal madrigaly, šansony i díla duchovní, ale také třeba pijácké popěvky a písně komické. A jedna z nich je před námi, přičemž lze říci, že pro svůj půvab i přístupnost chybí v repertoáru málo kterého, byť amatérského pěveckého sboru. Matona mia cara, má milá paní. Text má být písní jakéhosi německého vojáka, který téměř neumí italsky. Text je dost obtížný na překlad a skrývá řadu jazykových hříček i lehtivých dvojsmyslů vojáka dvořícího se neobratně dámě svého srdce. Tady je z pera Orlanda di Lasso, ta populární kancona, již zpívají pánové z The Hilliard Ensemble.

Následující tóny jistě mnohokrát slyšel každý. Milovníci a znalci staré hudby je pak určitě rovnou zařadí. Tak jen pro formu. Ona slavná a známá znělka Eurovize, respektive Evropské vysílací unie. To jsou tóny z pera velkého francouzského barokního mistra Marka Antoana Charpentiera a otevírají jeho slavné zhudebnění hymnu z pera svatého Ambrože Tebe Bože chválíme, tedy Te Deum Laudamus. Le Musicien du Louvre, Mark Minkowski.

Saverio Mercadante a třetí část z jeho koncertu pro flétnu a orchestr Rondo Russo. Hrají James Galway a i solisty Venety.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Rubato je způsob hry, v němž se často využívá drobných proměn tempa, mírného zrychlení či zpomalení. Zatímco rocková hudba je charakteristická svým neměnným rytmickým pulzem, vyniká vážná hudba, zejména z období romantismu, hrou s různými typy tempových a rytmických odchylek, s jakýmsi rytmickým vlněním. A tomu se právě říká rubato. Leo Šenáček, Síček neodletěl, z cyklu Po zarostlém chodníčku, hraje Jan Jiraský.

Giacomo Puccini, árie Cavaradossiho z třetího dějství opery Tosca. Zpívá Luciano Pavarotti, Národní filharmonický orchestr řídí Nicola Rescino.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Další skladba ve vysílání, kterým vás bude provázet následující čas Rafael Brom, je dílem německého skladatele Silvia Leopolda Weisse. Bude to sonáta pro loutnu číslo 6 D-moll. Hraje Hopkinson Smith.

Loutnista Hopkinson Smith hrál sonátu pro loutnu číslo 6 d-moll Silvia Leopolda Weisse. Další autor koncertní řady Petr Iljič Čajkovský tvořil s nevyčerpatelnou invencí a mezi jeho nesmrtelné opusy patří koncert pro housle a orchestr D-dur opus 35. Dnes vám nabízím nahrávku legendárního houslisty Christiana Ferrase a berlínský filharmoniků řídí Herbert von Karajan.

Christian Feras a berlínští filharmonikové řídil Herbert von Karajan hráli koncert pro housle a orchestr D-dur, opus 35. Petra Iljiče Čajkovského.

Ve vysílání stanice dále uslyšíte kvartet pro flétnu, housle, violu da gamba, violončelo a basso continuo číslo 3 G-dur Georga Filipa Telemana. V katalogu jeho skladeb číslo 43 s dodatkem G4. Hrají Linde Brunmaj-Tucová, flétna, John Holloway, housle, Lorenz Dufschmidt, viola da gamba, Ulrika Beckerová, violončelo a Lars Ulrik Mortensen, čembalo.

To byl kvartet pro flétnu, housle, violu da gamba, violončelo a basso continuo číslo 3 G-dur Georga Filipa Telemana. V katalogu jeho skladeb číslo 43 s dodatkem G4. Hráli Linde Brunmaj-Tucová, flétna, John Holloway, housle, Lawrence Dufschmidt, viola da gamba, Ulrike Beckerová, violončelo a Lars Ulrik Mortensen, čembalo. A následuje symfonie C-dur skladatele famózní Carmen Georges Bizeta. Hraje montrealský symfonický orchestr. Řídí Charles Dutoit.

Montrealský symfonický orchestr řídil Charles Dutoit, hrál symfonii C-dur od George Bizeta. Hudbu pro tento pořad vybral Rafael Brom a další skladbou bude populární sonáta pro klavír číslo 21 C-dur opus 53 Ludwiga van Beethovena, Valdštejnská. Hraje Mauricio Pollini.

0: Legendární italský pianista Mauricio Pollini hrál sonátu pro klavír číslo 21 C-dur opus 53 Valdštejnskou Ludwiga van Beethovena.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, pro další a poněkud delší nepřerušovaný čas vysílání je připravena taneční hudba se zpěvy o prologu, malé operní improvizaci a třech dějstvích k Moliérově komedii Zdraví nemocný. Napsal ji dramatikův současník Marc-Antoine Charpentier. V hudbě ke komedii Zdraví nemocný vystupuje 12 postav. Hlavní postavou je těžký hypochondr Argan, který všechny obtěžuje myšlenkami o svých nemocech. Je také velmi šetrný. Chce provdat svou starší dceru Angeliku za synovce svého lékaře Pirgona, Tomáše Diafuara. Ta má však vyhlédnutého jiného ženicha, Kleanta, učitele hudby. Služebná Tuaneta má ale jistý nápad, který uskuteční. Převlékne se za doktora a Arganovi doporučí uříznout ruku a vypíchnout oko. Argan pak zjistí, že vůbec není a ani nebyl nemocen a Tuaneta s ním a jeho bratrem Beraldem se hraje divadelko před jeho podlou ženou Belinou, která chce jenom jeho peníze. Argan dělá, že je mrtev a Tuaneta ho oplakává na celý dům. Do ložnice vejde Belina, vynadá Tuanetě, že pro toho starého dětka pláče. Snaží se Arganovi ukrást klíče od truhly s penězi a cennými papíry. V tom ji ale Argan chytne za ruku. Ona zaječí a uteče. Argan si uvědomí, jaký byl blázen. Sehrají stejnou scénku ještě jednou pro jeho dceru Angeliku. Hned, jak se dozví, co se otci stalo, začne Angelika plakat a litovat všech hádek mezi nimi. Argan pookřeje a souhlasí se zasnoubením Angeliky s Kleantem, ale s podmínkou, že se Kleant musí stát lékařem. Nakonec se v jeho domě koná slavnostní promoce, při které je Argan jmenován lékařem. Vystupující postavy jsou Argan, těžký hypochondr,

Béline, jeho druhá manželka, Angelika, dcera Argana, dále Louison, Arganova mladší dcera, sestra Angeliky, Beralde, bratr Argana, dále Kleante, milenec Angeliky, Pirgon, lékař Argana, Thomas Diafuarus, synovec pana Pirgona, pan Florant, lékárník, pan de Bonnefoy, notář, Tuaneta, vtipná služka Arganova. Účinkují Alain Tretu, Jean Dotremé a William Christie, recitace, Monique Zanetti, soprán, Claire Bria, mezzosoprán, Noemi Rim, soprán, Howard Crook, tenor, Jean-François Gardey, bariton, Jérôme Correa, bas, Dominique Wyss, kontratenor, Isabel de Roche, soprán, Denis Leger, mio, tenor, a sbor a instrumentální soubor Les Arts Florissants. Řídí William Christie.

0: m'attimera pour dire.
1: Moi, vous dis-je.
0: Et dis-moi, et dis-moi.

une nécessité. Et qu'il faille en passer par là. Je

pop.

0: To byla taneční hudba se zpěvy k Molièrově komedii Zdraví nemocný. Autorem je Marc-Antoine Charpentier. Učinkovali Alain Tretu, Jean Dotreme a William Christie, recitace, Monique Zanetti, soprán, Claire Bria, mezzosoprán, Noémie Rim, soprán, Howard Crook, tenor, Jean-François Gardey, bariton, Jérôme Correia, bas, Dominique Wyss, kontratenor, Isabelle de Roche, soprán, Denis Legermillot, tenor a sbor a instrumentální soubor Les Arts Florissants. Řídil William Christie.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Finální skladbou Galerie světové hudby, kterou pro vysílání stanice Český rozhlas D-dur připravil Rafael Brom, bude smyčcový kvartet A-dur opus 55. Josefa Haydna. Podle Hobokenova katalogu skladba římské číslo 3/60. Hraje Panochovo kvarteto.

Panochovo kvarteto hrálo smyčcový kvartet A-dur opus 55 Josefa Haydna podle Hobokenova katalogu číslo 3 římská / 60.

Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice je s vámi v tuto dobu autor výběru hudby Rafael Brom. Nejprve uslyšíte komorní dílo slavného Čecha, kdysi kapelníka dvorní komorní kapely a dvorního skladatele císařské Vídně, Františka Vincence Kramáře Kromra. Jeho kvartet pro fagot, dvě violy a violončelo S-dur, opus 46 číslo 2, hrají Eckhard Hübner, fagot, Stuart Eaton, viola, Johannes Lüthi, viola a Reinhard Latzko, violončelo.

To byl kvartet pro fagot, dvě violy a violončelo S-dur, opus 640, číslo 2, Františka Vincence Kramáře, Kromra. Hráli Eckhard Hübner, fagot, Stuart Eaton a Johannes Litty, violy, a Reinhard Lacko, violončelo. A na programu je dále symfonie číslo 5, B-dur, France Schuberta, podle Deutschova katalogu číslo 485. Hraje Evropský komorní orchestr, řídí Nikolaus Hanonkur.

Evropský komorní orchestr řídil Nikolaus Hanoncourt, hrál symfonii číslo 5 B-dur France Schuberta podle Deutschova katalogu číslo 485. A teď je na programu veselá hudba francouzského Espritu. Velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní orchestr s titulem Karneval zvířat od Camille Saint-Saëns. Hrají Marta Argerich, klavír, Nelson Freie, klavír, Gidon Kremer, housle, Isabelle van Keulen, housle, Tabea Zimmermann, viola, altová, Miša Majsky, violončelo, Georg Hertnagel, kontrabas, Irena Grafenauerová, flétna, Eduard Brunner, klarinet, Markus Steckler, xylofon a Edith Salem Weber, zvonkohra.

0: To byla skladba s názvem Karneval zvířat, které jí dal její autor Camille Saint-Saëns. Podtitul Velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní orchestr. Hráli Marta Argerich, klavír, Nelson Freire, klavír, Gidon Kremer, housle, Isabel van Keulen, housle, Tabea Zimmermann, viola, Miša Majský, violončelo, Georg Hertnagel, kontrabas, Irena Grafenauer, flétna, Eduard Brunner, klarinet, Markus Steckler, xylofon a Edith Salmen Weber. Zvonkohra.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte hudbu, kterou pro stanici D-dur vybral Rafael Brom. Pro následující hodinu a 15 minut jsem vybral hudbu Alessandra Scarlattiho. Oratorium, či spíše malou moralitu, o dvou jednáních pro tři ženské hlasy a instrumentální doprovod s názvem Madalena a s podtitulem Triumf milosti. Na text básníka Benedetta Pamphiliho. Příběh o obrácení Marie Magdaleny je podle Pamphiliho pojednán jako agon, v němž vítězí život ve zbožnosti nad marným utrácením času ve smyslných rozkoších. V oratoriu Madalena s podtitulem Triumf milosti účinkují Silvia Piccolo, soprán jako Madalena, Rosanna Bertini, soprán jako mládí a Gloria Banditelli, alt jako kajícnost. Hraje soubor L'Europa Galante, řídí Fabio Biondi.

To bylo oratorium Maddalena s podtitulem Triumf milosti od Alessandra Scarlattiho na text kardinála a básníka Benedetta Pamphiliho. Zpívali Silvia Piccolo, soprán, jako Maddalena, Rosana Bertini, soprán, mládí, a Gloria Banditelli, alt, jako kajícnost. Hrál soubor L'Europa Galante, řídil Fabio Biondi. Vysílání stanice pokračuje hudbou Antonína Dvořáka. Bude to klavírní kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír číslo 2 A-dur, opus 81. Hrají členové okteta českých filharmoniků. Bouslav Matoušek a Zdeněk Zelba, housle, Jan Šimon, viola, František Host, violončelo a Haruko Watanabe, klavír.

Členové okteta českých filharmoniků hráli klavírní kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír číslo 2 a dur opus 81 Antonína Dvořáka. Z bohaté nabídky klavírních koncertů Wolfganga Amadea Mozarta jsem pro dnešní vysílání vybral jeho koncert číslo 22 Es-dur, Kechlův seznam číslo 482. Hrají Alfred Brendel a Akademie svatého Martina v Podích. Řídí Neville Mariner.

To byl koncert číslo 22 Es-dur, Kechl 482 Wolfganga Amada Mozarta pro klavír a orchestr. Hráli Alfred Brendel a Akademie svatého Martina v Polích. Řídil Neville Mariner.

Dalším autorem v pořadu bude František Benda. Jeho sonátu pro flétnu a harfu C-dur hrají Roman Novotný a Jana Boušková.

Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Kolem 600 položek čítá katalog děl barokního velikána Georga Friedricha Händla, německého skladatele, který ovšem ve svých 74 letech umíral jako britský občan, někdejší skladatel ve službách královského dvora Jiřího I. a nejoslavovanější mistr anglické hudby. Händel byl mimořádně kompozičně zručný, schopný zasáhnout vynikajícím způsobem do všech žánrů tehdejší hudby, včetně opery i mohutných sborových skladeb a hudby k nejrozmanitějším příležitostem, třeba i k plavbě královského dvora po Temži. I takovou akci Händel doprovodil geniální hudbou, doslova vodní. Ze tří svět vybíráme tu první, Akademie staré hudby, zařízení Christophera Hogwooda, hraje její třetí část F-dur.

Witold Lutoslavský je znám jako objevitel aleatoriky, ale jeho taneční preludia pro klarinet a orchestr z roku 1954 jsou ještě velmi tradiční. Hraje klarinetistka Sharon Kam a členové České filharmonie.

Dynamika je práce se silou zvuku. Hudba může znít slabě, tedy piano, nebo silně, tedy forte. Může i postupně zesilovat nebo zeslabovat. V jednu chvíli mohou v orchestru některé nástroje, třeba ty, které mají melodii, hrát silně, ostatní, které ji doprovázejí, hrají slaběji. Na rozdíl od heavy metalové kapely, která umí jen fortissimo, využívá symfonický orchestr celého dynamického rozsahu od 5 do 90 decibelů. Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 40 G-moll, Kechlův seznam 550. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Opera Aida již Giuseppe Verdi komponoval k příležitosti otevření Suezského průplavu na objednávku velkého milovníka opery, egyptského vicekrále, byla od své premiéry v roce 1870 mimořádně úspěšná a je dodnes. Její hudba prý nabízí to nejkrásnější, co kdy bylo v opeře napsáno. Ať už to jsou jímavé, intimní árie ústředních postav milostného trojúhelníku, nebo ať je to líčení nilské krajiny, nebo mohutné, davové, slavnostní, velkolepé scény s několikerými sbory, fanfárami a podobně. Vše dokázal Verdi vtělit do tohoto dramatu lásky egyptského vojevůdce Radamese, jeho milované Aidy, otrokyně a dcery etiopského krále, a Amneris, egyptské princezny, jež Radamese také miluje. Než všechno dospěje k závěrečnému dramatu a Radames s Aidou volí smrt, přijde okamžik, kdy ještě vše vypadá nadějně. Radames se vrací z bitvy jako vítěz, hodlá nechat osvobodit Aidu a vzít ji za ženu. To je triumfální scéna vítězství a příchodu a nadšeného uvítání úspěšného vojevůdce. Mohutná zvuková masa, v níž nechybějí ani ty proslulé malé trubky, Aidovky, které si Verdi nechal vyrobit ve tvaru staroegyptských trubek. Toto je sláva Egyptu a triumfální pochod ze druhého dějství Aidy Giuseppa Verdiho. Sbor a orchestr Královské opery v Londýně řídí Lamberto Gardelli.

Sergej Prokofjev, symfonická svita z hudby k filmu Poručík Kyže, opus 60. Petrohradskou filharmonii řídí Jurij Temirkanov.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
2: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
1: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
2: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
1: To vše do 17. června.
3: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
4: A teď potěšíme milovníky lesklých žesťových nástrojů a jejich jasného čistého tónu, pokud je tedy nástroj v rukách mistra, což bude náš případ. Světově proslulý švédský trumpetista Håkan Hardenberger hraje jeden z nejoblíbenějších koncertů pro trubku všech dob, jak mezi trumpetisty, tak mezi posluchači. Toto je volná věta koncertu S-dur Josefa Haydna a s Håkanem Hardenbergerem Akademie svatého Martina v Polích a Sir Neville Marriner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonio Caldara byl italský skladatel a violončelista, ale působil hlavně ve Vídni, takže se mnohokrát ukázal při různých významných příležitostech i v Praze. Zazní jeho Symfonia C-dur v podání Collegia 1704.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Připomeneme si teď výtečný sborový zpěv Kýnových komorních solistů a sbormistrovský fenomén Pavla Kýna. A sice v repertoáru staré hudby, v nahrávce moteta vlámského mistra 16. století, dlouholetého dvorního hudebníka habsburského císaře Maximiliána II. Ve Vídni i v Praze, Filipa de Monté. Tak krása vokální polyfonie, Kýnovy komorní solisté a moteto Quasi cedrus exaltata sum.

Máme tu na D-dur prostor i pro královský nástroj. Například v zápětí rozezní varhany Jan Kalfus a sice ve varhaním chorálu Johana Sebastiana Bacha Schmicke dich, o liebe Seele, ozdobiš se duše drahá, BWV 654. Najdeme ho se 17 dalšími v cyklu chorálních preludií z poslední lipské dekády Bachova života a patří k vrcholům jeho varhaního mistrovství.

Ludwig van Beethoven Leonora, koncertní předehra číslo 3, opus 72b, Gewandhaus Orchester Leipzig, řídí Kurt Mazur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A teď pozvání na procházku. Promenade je přeslavný kousek jednoho z nejpopulárnějších amerických skladatelů 20. století v oblasti, řekněme, lehčí nebo zábavní hudby či vyššího populáru. Leroy Anderson psal orchestrální drobničky, z nichž mnohé se staly znělkami různých pořadů v televizi, znějí v různých filmech či seriálech a bez jeho projížďky na saních by snad v Americe nebyly Vánoce. Typické je pro Andersona melodické bohatství a také originální nápady, jimiž doslova hýřil. Taková promenáda, kterou Anderson složil na sklonku druhé světové války v roce 1945, je toho všeho živým důkazem. BBC Concert Orchestra vede Leonard Slatkin.

A my si poslechneme, jak tu latinskou báseň, jejíž český prozaický překlad zní Nenávidím a miluji. Možná se ptáš, proč to dělám. Nevím, ale cítím, že je to tak a trápím se. Takto v madrigalu pro 6 hlasů zhudebnil slovinský skladatel 16. století, působící i v Praze, Jakob Handl Galus. Zpívá soubor Societas Incognitorum.

Vítězslav Novák napsal kromě slavné slovácké svity také velkolepou jihočeskou svitu. Z níž si poslechneme Pochod táborů a epilog. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štylec.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Itálie, první desetiletí 18. století. Nejoslavovanějším skladatelem je kněz s ryšavými vlasy, vynikající houslista, učitel v dívčím sirotčinci v Benátkách, chrlící jeden koncert za druhým, až jich je ve finále 500. Antonio Vivaldi. Mimochodem, co se oper týče, Vivaldi také dosáhl úžasného čísla, 50. V každé najdeme hned několik efektních čísel, árií koloraturních, dramatických i něžných a kontemplativních, které se dávají koncertně, když už se tedy neinscenuje celá opera. Například s takovou operou Teucone se v operních domech potkáme poměrně zřídka, ale árii Zidiany z prvního dějství si ráda zaspívá řada altistek i kontratenoristů. V příštích minutách to bude ten první případ. Altistka Sonia Prina je Zidianou, usilující o vládu a dědictví po čínském vládci Tronkónovi i o lásku právoplatného dědice trůnu Teucona. Doprovodí ji Akademia Byzantína, zařízení Otávia Dantona.

Wolfgang Amadeus Mozart, druhá věta Larghetto z koncertu pro klavír a orchestr číslo 26 D-dur, Kechlův seznam 537. Hraje Jené Jandó a orchestr Concertus Hungaricus.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Josef Haydn a slavná čtvrtá část finální ze symfonie číslo 45 Fismol na odchodnou. Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 D-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

Jan Křtitel, Kalivoda, introdukce a rondo pro lesní roh a orchestr F-dur op. 51. Hraje Radovan Vlatkovič a Hamburský symfonický orchestr.

Arpeggio je akord zahraný tak, že jeho tóny nezazní současně, ale postupně, od nejhlubšího k nejvyššímu nebo naopak. Český výraz pro arpeggio je rozložený akord. Je to prostředek, který nejlépe sluší harfě, třeba na začátku mé vlasti, anebo klavíru.

Johann Josef Fuchs, Pochod ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, Concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Opera Peter Grimes v roce 1945 světově proslavila tehdy 32letého anglického skladatele Benjamina Britna. Ačkoliv operní společnost původně protestovala proti jejímu nastudování, protože se obávala její očekávané kakofonie. Nakonec ale byli překvapeni všichni. V prodeji lístků tehdy Grimes předčil i Madame Butterfly nebo Bohému. K nejkrásnějším místům opery, v níž se Britten hlásí ke Stravinského projasněnému neoklasicismu, patří 4 orchestrální mezihry, které se dokonce dávají a také tak byly vydány samostatně jako koncertní symfonické kusy. Toto je jeden z nich. Nedělní ráno z opery Peter Grimes Benjamina Britna hraje Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Andrého Previna.

O své první vídeňské opeře, Únosu ze Serailu, napsal 25-letý Wolfgang Amadeus Mozart svému otci: v opeře musí být poezie zcela poslušnou dcerou hudby. A tento svůj Singspiel tak skutečně vystavěl. Text a hudba jsou jednotný celek, důležité dramatické pasáže jsou dokonale prokomponovány, vrcholy jsou zobrazeny ne činoherně, nýbrž hudebně. Však také sám velký Goethe přiznal ve své italské cestě: všechny naše snahy po oproštění a zjednodušení vzali za své, jakmile vystoupil Mozart. Únos ze Serailu porazil všechno. Nahlédněme do Mozartova prvního vídeňského triumfu. Árii do Konstance zamilovaného Belmonta, hledajícího svou milou v Pašově paláci, árii z prvního dějství Singspielu Únos ze Serailu, zaspívá tenorista Plácido Domingo. Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Cohn.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Robert Schumann napsal svou třetí symfonii ze čtyř v roce 1850. Má netradičních pět vět a při premiéře měla relativní úspěch, což u Schumannových symfonií nebylo vždy pravidlem. Skladba vznikla po návratu z cesty podél Rýna, kterou podnikl se svou ženou Klárou. Robert Schumann, druhá věta ze symfonie číslo 3 Es-dur opus 97 Rýnská. V historicky poučené nahrávce The London Classical Players pod taktovkou Sira Rogera Norringtona.

Jako jeden z největších skladatelů renesance byl už za svého života i dlouho po něm, prakticky dodnes, oslavován Josquin des Prez. K jeho nesmírné popularitě přispěly nejen úchvatná melodická invence, nápadité imitační techniky i záliba v lidových písních, ale jistě i fakt, že jeho oblíbená díla se počátkem 16. století velmi rychle šířila díky vynálezu nototisku. Josquin komponoval všechny druhy tehdejší hudby, od motet a mší až třeba k francouzským šansonům i italským kancónům. Měl obdiv mnoha mocných své doby, včetně členů rodu d'Este ve Ferraře, v jehož službách působil. Tady je Josquinova La Spagna, pětihlasá skladba pro instrumentální soubor v nahrávce katalánského Esperionu 21 a jeho zakladatele a uměleckého vedoucího gambisty Jordiho Savala.

Jedním z lidí, kteří byli nejblíže velkému Beethovenovi, byl Ferdinand Ries, který byl nejprve žákem velkého skladatele a také jeho chráněncem, posléze sekretářem, kopistou a po skladatelově smrti i autorem autentických vzpomínek na Beethovena. Byl také výtečným interpretem Beethovenových skladeb a byl také brilantním klavíristou a zručným skladatelem, což právě teď dokážeme. Část Riesovy sonatiny pro dva klavíry C-dur přednesou Vasilij Primakov a Susan Kagan.

Basso Continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso Continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Georg Friedrich Händel, árie z opery Rinaldo, zpívá Susan Rydén, London Baroque řídí Charles Madlem.

Pan klavírista Ivan Moravec nám přichází zahrát svého Beethovena. Bude to věta ze sonáty číslo 27 E-moll, zkomponované 43-letým skladatelem. Zatímco naprostá většina Beethovenových sonát má 3 nebo i 4 věty, tato jen 2 a nejsou nadepsány obligátně italsky, nýbrž německy. Druhá věta slovy Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen, což bychom mohli přeložit asi jako nepříliš rychle a velmi zpěvně přednášet. Však také muzikologové a hudebníci označují tuto melodii za jednu z nejzpěvnějších až šubertovských. Je to ale Beethoven a s ním Ivan Moravec.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma, a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Haran zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno 6-hlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní souhoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá Duodena Cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

Henry Purcell fantazie pro pět smyčcových nástrojů. Hrají členové Orchestra of the 18th Century, řídí Franz Brüchen.

Píseň Das Fischmädchen, rybářské děvče nebo prostě rybářka, je ze stejného písňového cyklu jako slavné zastaveníčko, totiž z cyklu 15 písní Labutí zpěv. Byl i Schubertův, stihl jej dokončit, ale vydání už se nedožil. Písně ovšem hojně žijí dál na koncertních pódiích a zpívají je pěvci světových jmen, včetně výtečného velšského basbaritonisty Bryna Terbla. V rybářce ho doprovází Malcolm Martineau.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Před námi je hudba anglického skladatele lehčí hudby jménem Ronald Binge. Mimo jiné je to autor známé alžbětinské serenády. Po první světové válce se nejprve živil tím, že hrál v kinech k němým filmům, začal psát filmovou hudbu a po 3 roky hrál ve známém Mantovanyho orchestru. Po druhé světové válce psal pro BBC a svými skvostnými kousky vyššího populáru se proslavil. Jedním z jeho nejoblíbenějších je i skerco pro orchestr a la Beethoven, které zazní v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Ernesta Tomlinsona.

Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty. Josef Mysliveček, smyčcový kvartet C-dur, první věta. Hraje soubor Pro Arte Antiqua Praha.

Opera Tajemství patří stále ještě k těm méně hraným českým klasikám. Přestože řada hudebníků ji považuje za jednu z nejlepších smetanových oper vůbec. A o libretu Elišky Krásnohorské se hovoří jako o vrcholu jejího básnictví. Opera o sváru Konšelu Kaliny a Maliny, o mladé lásce Vítka a Blaženky i pozdní lásce Kaliny a paní Rózy měla premiéru v roce 1878. A nesměla v ní chybět komická, ale také tak trochu proradná či vychytralá postava, jíž je zde chlubivý vysloužilec Bonifác. Jeho árie ze druhého dějství, kdy se chvástá před panou Rózou a nabízí se jako vhodný manžel, patří k nejoblíbenějším áriím z Tajemství. Bonifácem teď bude basista Jaroslav Horáček, symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze vede František Vajnar.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Dodnes nedoceněný význam má jeho způsob kompozice operetních předeher. Zimmermann v nich totiž, na rozdíl od všech tehdejších skladatelů, zásadně nepracoval ani s vedlejšími, tím méně pak s nějakými hlavními melodickými motivy. Zimmermann pracuje pouze s hudebními přechody, mosty, výplněmi, až vycpávkami a vytváří tak zvláštní atmosféru plnou svérázného napětí, které je neustále stupňováno pravidelným střídáním dvou prvků. Prvku očekávání a prvku zklamání. To je typický příklad jeho slavné frustrační kompozice.
1: Ano, velcí skladatelé, jako byl Bach, Zimmermann nebo Beethoven, si uvědomovali, jak důležitou funkci mají v hudební kompozici mezihry a intermeca, prostě spojovací hudba, i když Zimmermann jejich význam přeci jen trochu přecenil. Nicméně ucho a náš mozek jsou schopny zpracovat jen omezené množství hudební informace. Brzy se unaví a potom potřebují čas na regeneraci. Pokud ho nedostanou, začne jim unikat spousta důležitých věcí. Dlouho jsem vzpomínal, existuje-li nějaká skladba, která takto zahlcuje posluchačovo vnímání. A pak jsem si vzpomněl na jednu větu ze symfonie Turanga Lila Oliviera Messiána. Skladatel nám v 6-minutové kompozici nedává ani vteřinovou šanci k odpočinku.

Ve srovnání s myšlenkovou hloubkou této věty působí skutečně nicotně. Ale to je právě ten moment, který vnese do Bachovy široce tekoucí hudby trochu potřebného provzdušnění.

V rozměrnějších skladbách musí být i delší oddechové časy. V Beethovenově valštýnské sonátě, zvané též Jitřenka, je takovou spojovací mezivětou vyplněna celá jedna notová stránka. Jestliže v Cimrmanově frustrační kompozici se střídal prvek očekávání s prvkem zklamání, Beethoven nás toho zklamání většinou ušetří a po odpočinkovém mezičase vždy vytryskne sytý pramen beethovenovské invence. Ukázka z valštýnské sonáty, kterou si pustíme, je ovšem oddechovým časem jen pro publikum. Klavíristova pravá ruka má s neměnným 16-tinovým pohybem stále dost práce.

Monumentální kantáta Bouře Vítězslava Nováka vrcholí hrůzyplnou scénou, v níž se loď i s nic nechápající opilou posádkou potopí ke dnu. Poté se běsnící mořský živel uklidní, nastane božský klid a začíná orchestrální mezihra, kterou Novák pojednal jako jakousi hudební prázdnotu. Po dramatu, které se před chvílí odehrálo, to místo působí doslova zázračně.

Životně důležité jsou mezihry v operách. Vnímat hudebně dramatické dílo je ještě namáhavější než poslech symfonie. Pěvcům obvykle není rozumět, takže musíme napínat uši i mozek, abychom alespoň částečně pochopili, oč v mnohdy značně zamotaném ději vlastně jde. O to jsme pak vděčnější, když skladatel zařadí instrumentální mezihru, kterou si můžeme při stažené oponě pěkně v klidu poslechnout. Benjamin Britten zařadil do opery Peter Grimes 5 krásných a rozsáhlých meziher. Některé jsou hotovými symfonickými skladbami, jiné, jako tato s názvem Měsíční světlo, si podržely svou původní spojovací funkci.

A pak existují skladby, které ve svém názvu nesou pojem intermezzo nebo interludium, ale ve skutečnosti žádnými mezihrami nejsou a činí si mnohem vyšší ambice, než propojovat jiné, důležitější skladby kompozice. Tak je jedna část v Bartókově koncertu pro orchestr nazvána intermecem, ale přitom je to zcela rovnocenná a možná dokonce nejvýraznější věta pětidílné kompozice. Takže pozor na skladatele. Místo, aby nám alespoň volbou vhodného názvu pomohli v orientaci ve svých komplikovaných skladbách, ještě nás záměrně matou. Ze symfonie se vyklube kantáta, z valčíku symfonická báseň a z intermeca hlavní věta koncertu. Ale my, zkušení posluchači, se názvem zmást nedáme. Intermezzo z Bartókova koncertu pro orchestr je tak dobrá muzika, že nám ani nebude vadit, že to není žádné intermezzo.

Hledáte nezapomenutelný kulturní zážitek? Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram pokračuje svým 57. ročníkem. Přijďte si vychutnat špičkovou klasickou hudbu do sálů i netradičních prostor Příbramska. Letošní program pod titulem Dvořák a Anglie nabízí až do konce června celkem 21 koncertů a pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Podrobnosti na hfad.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas D-Dur. Těšíme se na vás.

Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysíláním stanice vás bude následující čas provázet Rafael Brom. A dalším autorem v programu bude český komponista Jindřich Feld. Z jeho hudby jsem vybral kvintet pro saxofon a smyslové kvarteto. Hrají Eugene Russey, alt saxofon a Pražákovo kvarteto.

Americký saxofonista Eugene Russey, čestný člen Pražské konzervatoře a saxofon, a Pražákovo kvarteto hráli kvintet pro saxofon a smyčcové kvarteto od Jindřicha Felda. A následuje skladba soudobé autorky Anny Sokolovič. Rodočka z Bělehradu v Srbsku působí od roku 1992 v Montrealu. Na programu je dnes její skladba pro sólové housle a komorní orchestr s názvem EFTA. Hrají Hana Kotková, housle a Ostravská banda. Řídí Jiří Rožeň.

Hana Kotková, housle a ostravská banda, řídil Jiří Lažeň, hráli skladbu pro solové housle a komorní orchestr s názvem EFTA od Anny Sokolovič. Dalším komponistou v programu je Edvard Grieg. Vedle svého populárního klavírního koncertu je Grieg nepochybně známější díky slavné solové Jižině písni, která je součástí hudby k dramatu Peer Gynt od Henrika Ibsena. Populární je také jeho skladbička s názvem Svatební den v Trollhaugenu z cyklu Lyrické kusy opus 65. Lyrické kusy seřadil Grieg do mnoha opusů. Výběr z nich z opusů 12, 38, 43 a 47 bude hrát pianista Walter Gieseking.

0: Tak to byl výběr z lyrických kusů z opusů 12, 38, 43 a 47 Edvarda Grieha. Hrál Walter Gieseking.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Následujících necelých 80 minut je v tomto programu, který připravil Rafael Brom, věnováno symfonii pro klavír Martenotovy vlny a orchestr s titulem Turin Galila od Oliviera Messiána. Hrají Roger Miraro, klavír Jacques Chamkerton, Martenotovy vlny a velšský orchestr BBC. Řídí Thierry Fischer.

0: To byla symfonie pro klavír Martenotovy vlny a orchestr s titulem Turan Galila od Oliviera Messiána. Hráli Roger Miraro, klavír, Jacques Chamkerton, Martenotovy vlny a velšský orchestr BBC. Řídil Thierry Fischer.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Posloucháte výběr z hudby světových i domácích skladatelů, který připravil Rafael Brom. Další skladbou bude opus Petra Ebena, Okna podle Marka Chagalla. Eben našel inspiraci ke kompozici ve vitrážích, které Chagall zhotovil pro synagogu v Jeruzalémě. Napsali v roce 1976 na objednávku Galerie v Chebu. 4 části cyklu mají tituly Modré, zelené, červené a zlaté okno. Barvy nesou taky přidružené názvy 4 z 12 izraelských kmenů. Ruben, Isachar, Zebulun a Levi. Hrají Irena Chřipková, varhany a Stanko Arnold, trubka.

Irena Chřipková, varhany a Stanko Arnold, trubka, hráli skladbu Petra Ebena s titulem Okna podle Marka Šagala. A následuje symfonie číslo 1 Oldřicha Flossmana. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Miloš Konvalinka.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Miloš Konvalinka, hrál symfonii číslo 1 Oldřicha Flossmana. A ve finále programu uslyšíte skladbu Jiřího Gemrota, příběh pro klarinet, housle, violončelo a klavír. Hrají Irvin Vénish, klarinet a Janáčkovo trio.

0: Tak to byla skladba Jiřího Gemrota, příběh pro klarinet, housle, violončelo a klavír. Hráli Irvin Vénish, klarinet a Janáčkovo trio.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice je s vámi v tuto dobu autor výběru hudby Rafael Brom. Nejprve uslyšíte komorní dílo slavného Čecha, kdysi kapelníka dvorní komorní kapely a dvorního skladatele císařské Vídně, Františka Vincence Kramáře Kromra. Jeho kvartet pro fagot, dvě violy a violončelo S-dur, opus 46 číslo 2, hrají Eckhard Hübner, fagot, Stuart Eaton, viola, Johannes Lüthi, viola a Reinhard Latzko, violončelo.

To byl kvartet pro fagot, dvě violy a violončelo Es-dur, opus 640, číslo 2, Františka Vincence Kramáře Kromra. Hráli Eckart Hübner, fagot, Stuart Eaton a Johannes Litty, violy, a Reinhard Lacko, violončelo. A na programu je dále symfonie číslo 5, B-dur, France Schuberta, podle Deutschova katalogu číslo 485. Hraje Evropský komorní orchestr, řídí Nikolaus Hanoncourt.

Evropský komorní orchestr řídil Nikolaus Hanoncourt, hrál symfonii číslo 5 B-dur France Schuberta podle Deutschova katalogu číslo 485. A teď je na programu veselá hudba francouzského espritu. Velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní orchestr s titulem Karneval zvířat od Camille Saint-Saëns. Hrají Marta Argerich, klavír, Nelson Freie, klavír, Gidon Kremer, housle, Isabelle van Keulen, housle, Tabea Zimmermann, viola, altová, Miša Majsky, violončelo, Georg Hertnagel, kontrabas, Irena Grafenauerová, flétna, Eduard Brunner, klarinet, Markus Steckler, xylofon a Edith Salem Weber, zvonkohra.

0: To byla skladba s názvem Karneval zvířat, které jí dal její autor Camille Saint-Saëns. Podtitul Velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní orchestr. Hráli Marta Argerich, klavír, Nelson Freire, klavír, Gidon Kremer, housle, Isabel van Keulen, housle, Tabea Zimmermann, viola, Miša Majský, violončelo, Georg Hertnagel, kontrabas, Irena Grafenauer, flétna, Eduard Brunner, klarinet, Markus Steckler, xylofon a Edith Salmen Weber, zvonkohra.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte hudbu, kterou pro stanici D-dur vybral Rafael Brom. Pro následující hodinu a 15 minut jsem vybral hudbu Alessandra Scarlattiho. Oratorium, či spíše malou moralitu, o dvou jednáních pro tři ženské hlasy a instrumentální doprovod s názvem Madalena a s podtitulem Triumf milosti. Na text básníka Benedetta Pamphiliho. Příběh o obrácení Marie Magdaleny je podle Pamphiliho pojednán jako agon, v němž vítězí život ve zbožnosti nad marným utrácením času ve smyslných rozkoších. V oratoriu Madalena s podtitulem Triumf milosti účinkují Silvia Piccolo, soprán jako Madalena, Rosana Bertini, soprán jako mládí a Gloria Banditelli, alt jako kajícnost. Hraje soubor L'Europa Galante, řídí Fabio Biondi.